0: 3-3-5-0.
1: 3-3-5-0. In the meantime, Jefferson County has disturbance on Vibrant Clear.
2: 3-3-5-0.
0: 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-